jsem chudý, jsem sláb, nemocen. Hlava mě pálí a v modravé dáli se leskne hlavou.

ti však prach nezmení na lentilky. A kukuriadu na hrášok malilinky. Pozor, na prste máš prsten zázračný. Nezaručí ti však život senzačný. Ak ho však chceš, tak ja ti ho dám. Pozri, na prste máš prsten zázračný. Nezaručí ti však život senzačný.

labirinty cest, co mě lákají dál. A nad tím vším ještě víc hvězd, chceš, ať mě střeží, abych se nestal.

nám tu teda vo štvrtok popoludní zaspievala aj tá Austrália z rádia Melody Natalie Imbruglia so svojím hitom Torn, ale však zase na druhej strane máme tu aj také tie naše hity domáce. No a práve s nimi sme prišli v rámci októbra, teda mesiaca úcty k starším, s našim Melody Bandom do jedného domova pre seniorov. Tak ešte

Hráme vaše obľúbené slovenské a české pesničky. Československé hity vášho života.

teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dni prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mě někdy nekoupí?

to přecíně. Za novou značku auta, za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál, slavné mávání, když nám v dlaních nezůstává.

Československé hity vášho života. Hráme vaše obľúbené slovenské a české pesničky. Každý večer v Rádiu Melody.

hráme vaše obľúbené slovenské a české pesničky. Československé hity vášho života.

Československé hity vášho života. Hráme vaše obľúbené slovenské a české pesničky. Každý večer v Rádiu Melody.